Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Miau.
7: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ermelin Protein 100 gramů za 42,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
3: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
2: Všechna auta na jednom místě.
3: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.

a Dylan Matthew, Train to Nowhere, Get It Emery Remix. Krásné dobré ráno, 7 hodin, 1 minuta k tomu a přátelé, máme tady konečně pátek a právě teď startuje páteční ranní fresh s Andy Roadem. No a před námi 120 minut toho nejlepšího staneční muziky. Mezi 7 a 8 nabídneme třeba klasiku všech klasik, Armand van Helden, My My My.

našem éteru Miss Monik společně s Robbie Williamsem Beauty in Us. Naprosto fantastický spojení. Je to úžasný DJky, producentky Miss Monik s legendou Robbie Williamsem Beauty in Us, tak si na to rozhodně počkejte. Mezi 7 a 8 si dáme jako novinku v našem éteru. Teď 7 hodin 2 minuty k tomu, před námi aktuální zprávy a taky počasí. Dance Radio News. A 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin a necelých 16 minut k tomu krásné, dobré páteční ráno. Armand van Helden, my, jedna velká legenda právě teďkon v našem éteru, která vlastně otvírá ten páteční ranní fresh a já vám u něj přeju krásné, dobré páteční ráno. Máme dneska 2. října, svátek slaví Olivie společně s Oliverem, tak přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. No a před námi ta nejlepší taneční muzika, aby jsme se správně naladili na ten páteční den a taky na ten začátek víkendu, protože před námi 2 dny volno, u deň má být i nějaký pěkný počasí, takže si myslím, že ten warm-up je víc než důležitý, takže pojďme si to užít, volume doprava, před námi novinka v našem éteru, Miss Monique, Robbie Williams, Beauty, nás fantastická spolupráce, bude taky Patrick Junior, Sousik, Jubel a nebo Deadmau5. Užívejte pátečního rána s Dance Rádiem.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: This

Deadmau5, Lights a Drama Free právě teďkon na 89 a 102,9 FM v rámci pátečního ranního freše. Máme, přátelé, 7:30 ráno, já vám přeju ještě jednou krásný pátek, doufám, že budete mít pohodovej den a skvělý nalazení na víkend. Před námi je teďkon akorát počasí. Počasí. A na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou a oblačnou, místy až zataženou oblohu, denní odpolední maxima pouze 20 stupňů, vyoukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale neklasejte na mysli, protože o víkendu by to mělo být o poznání lepší. Tak uvidíme, jestli se předpověď meteorologů vyplní nebo ne, pokud ne, tak samozřejmě budu doufat, že nám aspoň o víkendu nebude pršet. No a před námi skvělá taneční muzika Mark Knight, Casey Light, Luca Debonair, bude taky Clean Bandit a nebo Adriatic.

0: Dáváte si páteční den s rádio tu nejlepší taneční muziku v českém éteru. Adriatic, Elderbrook a Lost in the Woods. Naprosto famózní věc, právě teďkon pár minut před 8 hodinou ranní. No a my se podíváme vzhledem k tomu, přátelé, že máme pátek a řada z vás určitě dneska večer plánuje někam vyrazit, ale třeba ještě nemáte plán, kam vyrazit, tak já tady pro vás teďkon hodím jednu exkluzivní věc, která se dneska děje v hlavním městě. Boris Brejcha, německý DJ, producent a zakladatel vlastního žánru high-tech minimal, dneska večer vystupuje v pražské O2 aréně. Bude to jeho comeback do České republiky a vlastně u Borise Brejchy je vlastně zajímavostí to, že vlastně on hraje v té benátské masce. Je to z toho důvodu, že vlastně on tím ukazuje, dalo by se říct, tu svoji tvář té hudby a tak dále. Nicméně, co se týče dnešního eventu, tak samozřejmě dorazí se svými artisty ze svého vlastního labelu a celý se to promění do toho high-tech minimal techna a bude to opravdu neskutečný mejdan. Co se týče nějakého jeho dětství a kariéry, tak vlastně on byl v 6 letech na jedné přehlídce, byl ošklivě zraněn a otrpěl vlastně rozsáhlé popáleniny. I to je vlastně ten jeden důvod, proč vlastně má tu masku a uprostřed svojí show jí sundává. Je důležitý, že samozřejmě ty popáleniny měl na větším části těle, ale samozřejmě je tady, žije, dělá skvělou fantastickou muziku. Co se týče jeho kariéry, tak ten vlastně průlom, kdy vlastně ho svět objevil, by se dalo říct, tak bylo, když vystupoval pro francouzský kanál Circle, kde vlastně hrál na letišti ve Fontainebleau, anebo taky Château de Fontainebleau a samozřejmě toho potom už následovaly sety z Tomorrowlandu a tak dále a tak dále. Nicméně jeho sety jsou opravdu skvělé, já mám třeba Borise Brejchu strašně rád, takže pokud i vy dneska jdete do pražské O2 arény, tak si to pořádně užijte, protože ten styl je naprosto famózní a vlastně neznám ani úplně tak moc jako nikoho, kdo by se podobal tomu stylu Borise Brejchy, že by se to snažil někdo, nechci říct jako okopírovat, ale že by se inspiroval tím soundem, jaký má Boris Brejcha. Je to prostě opravdu ojedinělý DJ a producent. Takže to byl jeden takovej malý tip na dnešní večer, kdybyste náhodou nevěděli, kam vyrazit. My do 8 hodiny zahrajeme ještě Dirty Soul, Phasing a bude taky Graphics, Feel Alive.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Radio. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany.

0: 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Tady to je páteční den z Radio Graphics. Laurent L. Amant a Feel Alive. Výborná, příjemná, melodická věc na závěr první hodiny pátečního ranního freshe. My mezi 8 a 9 budeme rozhodně pokračovat i nadále. Čeká nás třeba jedno téma o tom, jak se dneska dá živit z hudební produkcí a jestli se s tím dá vůbec uživit, pokud budete vydávat nezávisle, a taky jakou částku si můžete vydělat, pokud vydáváte tracky nebo alba, tak si na to rozhodně počkejte. Z muziky nabídneme třeba David Guettu, Mortena, Kill Me Slow. Čeká nás taky novinka v našem éteru, Dombrovský Discodom a There's Life. Taky nadále užívejte pohodové páteční ráno s Dance Rádiem. Máme 2. října, svátek slaví Olivie Oliver a já všem přeju krásné ráno. Dance Radio. Policie ve čtvrtek informovala, že v souvislosti s říjnovým ilegálním sjezdem tuningových vozidel v České republice připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Jejich cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Policie také upozornili na možnost uzavření různých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na 2. a 3. října. Navzdory rostoucím cenám bydlení zůstává pořízení bytu mezi Čechy nejoblíbenějším způsobem, jak zhodnotit své úspory. Do nemovitostí určených pro nájmu nebo třeba k zajištění na stáří mají uloženo už 3,5 bilionů korun. To je více, než drží v akcích nebo na spořících účtech. Ukazuje to analýza poradenské společnosti KPMG. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: David Guetta společně s Mortenem, Kill Me Slow, právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM, 8 hodin 15 minut, k tomu vy si dáváte páteční ranní fresh na Dance Radio a my se jdeme teď podívat na to téma ohledně toho, jestli se dá vlastně dneska živit jako nezávislý umělec a jestli si můžete vydělávat hudbou. Zatímco sociální sítě a streamovací platformy slibují demokratizaci hudebního průmyslu a šanci uspět doslova pro každého zložnice, realita pro drtivou většinu umělců a tvůrců vypadá totiž úplně jinak. Nejnovější průzkum odhalil naprosto šokující čísla, protože 74% nezávislých hudebníků a producentů vydělalo za celý rok na své hudbě méně než $1,000, což je vlastně v přepočtu nějakých 22,000 korun. Tento tvrdý fakt znovu otevírá debatu o tom, zda je současný model digitálního streamingu a prodeje hudby pro nezávislé autory vůbec dlouhodobě udržitelný. Pro běžného producenta bez toho zázemí toho major labelu nebo zařazení do obřích redakčních playlistů zůstávají příjmy ze Spotify či Apple Music pouhým kapesným, které často vlastně ani nepokryje náklady na ty pluginy, na mastering a tak dále, popřípadě ještě k tomu na nějakou vlastně reklamu. Takže otázkou je, jestli je to opravdu dobře nastavený nebo ne, protože ta éra, kdy se hudba kupovala přímo od autorů, ustoupila právě těm předplatným, který nabízejí různý ty streamingové aplikace. Otázkou je, jak to bude do budoucna, jestli se třeba labely nebo i umělci prostě zaseknou proti streamovacím aplikacím a proti těm předplatným. To je otázka, na kterou asi teďkon tady v pátek ráno nenajdeme úplně jako odpověď. Nicméně ta realita, pokud se opravdu dneska chce živit někdo hudbou, je opravdu neúprosná a leckdy je to opravdu složitý. Takže velký big up všem a producentům, producentkám, který se snaží živit hudbou. Běžte si pořád za svým a věřím, že docílíte toho, čeho si přejete a to, po čem celou dobu budete. My tady na Dance Radio půjdeme dál za muzikou. Čeká nás The B52 s DJ Tonka, bude taky Cedric Gervais, Dom Dola a nebo Dombresky, Dirty Life.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.

0: Novinka Féteru Dance Rádia na vlnách 89 a 102,9 FM Dombresky Disco Dom, Ders Live právě teďkon v našem éteru. 8 hodin 33 minut k tomu, krásné ráno vám všem, pokud jste právě teďkon naladili ty nejvýstaneční vlny v českém éteru. Před námi aktuálně počasí, tak se pojďme podívat na to, jak dneska bude. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A o víkendu bychom měli mít o pár stupňů navíc. Tak uvidíme, snad se nám předpovědi vyplní. Před námi další muzika Cosmo, Flight Facilities. Bude taky Norman Dorey, Martin Garrix, Weiss a nebo Armin van Buuren.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Pomalu a jistě se blížíme do finiše pátečního ranního freshe Wise Feel My Needs, úžasná houseová melodická věc 9 minut před 9 hodinou raní. No a po 9 už tady pro vás bude připravený další skvělý páteční program, třeba dopolední drive s Katie, odpoledne od

0: pozvánku na víkendové vysílání, kdy vo víkendu vás tady provede, jak už standardně, kolegyně Terka Ročiňová. Takže já si myslím, že setrvat na vlnách Dance Rádia je to rozhodně ta nejlepší volba. No a před námi do 9. je třeba ještě Armin van Buuren, Nadia Ali, Feel So Good a bude taky Toys a Generation.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Toys Generation právě teď v Féteru na 89 a 102,9 FM. Je to tak, dámy a pánové, jsme na konci pátečního ranního freše. Já vám popřeju příjemný víkend, hezky si ho užijte, ať už budete dělat cokoliv. Pokud byste měl někdo chuť zajít si trsnout, tak mě zítra v sobotu najdete v pražském klubu Duplex v čase, který odstartuje celý sobotní Mejdan 22 až půlnoc, takže si to rozhodně můžeme užít takhle hned z kraje večera a vy tak můžete mít vlastně naprosto v pohodě neděli. Kdybyste náhodou nedorazili, tak si užijte víkendové vysílání s Terkou Ročiňovou a já se budu těšit zase v pondělí v 7 hodin ráno. Mějte se krásně, loučí se Andy, ahoj. A 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za ní absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: máme pátek 2. října, neuvěřitelný, 2026. Teď bylo ještě navíc v podcastu 2.22, takže krásný. No a startuje dopolední drive i dneska před víkendem. Věřím, že pro vás už možná velmi vytoužený termín a datum. A doufám, že i dneska ladíte v Lidens ráde, ať už jste kdekoliv, v práci, v autě, někde třeba ve fitku, anebo doma, tak věřím, že radiopřijímač a aplikace Dance Rádia už je s váma. No a co vás dneska čeká, rozhodně se budeme příjemně ladit, no a co vás čeká, spoustu muziky, informací a novinek, takže věřím, že se to užijete. Zároveň tady zdravím i kolegu Mikeyho, takže hezký ráno, máme 9:45 a svátek dneska slaví Olivie, neboli Oliver, takže přejeme všechno nejlepší.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Kings Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Dance Radio. Dance Radio.

89 a 102.9 FM, za náma Back Raiders a Megmak a Break My Heart. Doufám, že máte krásný ráno. A přátelé, mrknem se už do Kalifornie, s čím momentálně přichází místní kluby a bary. A je to docela zásadní věc, která má podpořit bezpečnost návštěvníků v barech a v klubech a taky raverů, protože momentálně se tady zavádí novinka, která vlastně vybízí kluby a bary, aby vlastně jako ochránili návštěvníky, a týká se to nového předpisu, kde musí všechny noční kluby a bary s licencí na prodej alkoholu povinně poskytnout testovací soupravy pro detekci omamných látek v nápojích a taky ochranný kryty na sklenice. Tohle to je reakce na takovej trošku jako fenomén nebezpečný, a to drink spiking, což je jako téma, který momentálně už se jako řeší nějakou dobu, kdy teda vám někdo něco hodí do pití, aniž byste o tom věděli, ale děje se to nejenom ženám, ale i mužům a tak dále, a právě v návaznosti na to tohle opatření tomu má zabránit. Myslím si, že se do toho zapojilo už i několik klubů a barů v Evropě, i když samozřejmě to není jako úplně takhle jako dáno se zhora, takže za mě určitě si myslím, že to není vůbec špatná věc, protože asi každý máme nějakou negativní zkušenost, ale tak je dobrý prostě si na to dávat pozor a zásadně koupím si drink, chodím s drinkem a nikam ho neodkládám. A to říkám já, která vždycky někde drink zapomene. Klasika.

0: věc Duran Duran, The Indications a to taky Lover's Holiday a to všechno v editu od Simple Souls, což je český producent a DJ, kterýho zdravíme, má nádherný věci, mimochodem teďka pár dnů zpátky vydal další kousky, takže doporučuji sledovat na všech různých platformách a sociálních sítích Simple Souls a určitě doporučuji. No a pojďme se už podívat na velmi zajímavou statistiku, která se týká rozchodovosti a rozvodovosti údajně podle jako povolání, jo. To mě zaujalo, protože se mi teda dostal takovou pod ruku zajímavý žebříček, který vlastně mapuje povolání, ve kterých se lidé nejčastěji jako rozchází a rozvádí. Jo. A na plný čáře, na celý čáře, prej údajně nejvíce a největší počet lidí rozchodovosti a rozvodovosti jsou lidé, kteří pracují ve zdravotnické oblasti, jsou to tedy zdravotničtí pracovníci. Jo. To je zhruba 50%, jo, lidí, kteří pracují v tomhle nebo v této oblasti, tak se rozvádí a rozcházejí. Tak trošku se nedivím, jsou trošku taky možná mají nějakou diagnózu, jako my všichni. Druhá pozice, tak to jsou telemarketéři. No tak to ale chápu, jako mít doma někoho, kdo dělá telemarketing, úplně nevím. Třetí místo, maséři. Tak ti se taky prej často rozcházejí a rozvádějí. Tak možná chápu, když jde na masáž nějaká pěkná kočka, tak hod se zapomene, že má už nějakou doma jednu ženu. A pak teda jsou to řidiči autobusů, obsluha lisovacích strojů, vedoucí v sociálních službách, vedoucí ve vězeňském zařízení, OK. Potom řidiči sanitek, psychiatričtí asistenti a třeba praktický zdravotní sestry. A to bych čekala, že tam to bude třeba jako vyšší číslo. No, tak pokud nespadáte do žádný téhle oblasti, tak jste šťastnými lidmi.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj

0: iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
8: Sportka od Olvinu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Dance Radio.

0: Medusa Paradise v Éteru Dance Rádia. Krásná melodická věc. Já už cítím ten pátek a víkend. Doufám, že vy taky. A taky doufám, že jste s náma už za malou chvíli. Si dáme další kousky, co vás čeká nemene. Třeba nádherná drum and bassová věc. Shine In. No a nebude chybět ani Roger Sanchez a Turn on the Music. Už mezi 10. a 11. určitě omrkneme video set dne, mrkneme se na novinky nejenom ze světa filmů, ale i hudby. Teď už připraven Andy a aktuální zprávy. Hezký ráno. Dance Radio
1: News. Policie ve čtvrtek informovala, že v souvislosti s říjnovým ilegálním sjezdem tuningových vozidel v České republice připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Jejich cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Policie také upozornili na možnost uzavření různých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na 2. a 3. října. Navzdory rostoucím cenám bydlení zůstává pořízení bytu mezi Čechy nejoblíbenějším způsobem, jak zhodnotit své úspory. Do nemovitostí určených pro nájmu nebo třeba k zajištění na stáří mají uloženo už 3,5 bilionů korun. To je více, než drží v akcích nebo na spořících účtech. Ukazuje to analýza poradenské společnosti KPMG. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na Dance Rádiu jsme zpátky, doufám, že máte krásný páteční, no, něco mezi ránem a dopolednem, spíše už dopoledne. Máme dneska 2. října 2026 a mrkneme se na prosluněnou Ibizu, kde stále ještě v průběhu října probíhá ta letní party sezóna, která už ale pomalinku finišuje, jo. Nejenom, že za pár dnů tady proběhne třeba slavnostní vyhlášení, a to v rámci ankety DJ Mag Top 100 DJs a taky speciálně večer, ale zároveň jednotlivý kluby oznamují program závěrečných mejdanů. A je to, a týká se to i třeba Amnesia Ibiza, která nabízí celkem 20-hodinový nebo skoro 24-hodinový mejdan. A klub se uzavře a uzavře letošní sezónu 10. října. Některé kluby už zavírají dřív, některé jedou dokonce až do té druhé půlky října. No a rozhodně se můžete těšit na velkolepý line-up, třeba Groove Armada, Max Dean, nebude chybět Coulter, Trauma v B2Bčku, taky Joseph Capriati a spoustu dalších. No, bude to nejenom jako houseový, ale čeká vás i techno a tak dále a představí se i samozřejmě rezidenti Amnesie, jako je třeba Les Schmitz a taky Jason Bai a spoustu dalších a rozhodně se ta akce bude odehrávat nejenom v samotném klubu, ale taky na terase a okolo toho ještě bude takovej velmi zajímavý doprovodný program. Takže veškeré informace najdete na oficiálním webu Amnesie, možná ještě seženete lístky, mrkněte a pokud tam třeba zrovna jedete, anebo se nacházíte na Ibize, tak to je jedna z variant, kam ještě vyrazit a užít si jednu z posledních mejdanů právě pro letošní sezónu roku 2026.
7: Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you,

Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Přátelé, Sigala a taky hello na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že jste s náma dopolední drive v plném proudu až do 12. hodiny dneska s Katie. A pojďme se podívat na velmi očekávaný event, nebo event, spíš takovou artovou věc, a to Signal Festival, což je festival digitální a kreativní kultury, který proběhne opět v Praze. A to už v podstatě za týden a pár dnů, od 15. do 18. října se opět všechno rozsvítí po Praze. A letošní Signal Festival nabídne opravdu opět fenomenální videomappingy, světelné instalace a spoustu dalšího. A co vás čeká a nemine v letošním ročníku, tak nejenom, že vás čeká přehlídka light designu a digitálního umění, který totálně promění ulice Prahy, ale vlastně mám pro vás teďka takovej highlight toho, co byste si neměli nechat ujít. Třeba divadlo Laterna Magica si pro prostor staré čistírny odpadních vod v Bubenči připravilo velmi specifickou a nádhernou inscenaci s názvem Voda. Takže vemte si, že jdete do staré čistírny odpadních vod na divadelně světelný vystoupení a to si myslím, že bude stát fakt za to. Zároveň třeba jeden z nejvýraznějších českých umělců, a to Black Mechanical Planet Jana Kalába, tak to vás čeká v rámci Signal Festivalu, který vás zavede tak trošku na jiný planety do vesmíru. Čeká vás ale taky speciální instalace inspirovaná Havlem, a to studentkou Fakulty umění a designu Karolíny Šulcové, která si právě připravila instalaci Za co nesteš odpovědnost ty a inspirovala se právě Václavem Havlem. No a co je taky zajímavý, že vás čeká videomapping Život v pravdě, což je jako velmi nádherný videomapping, bude to unikátní, nic podobného zatím nebylo a proběhne na věži staroměstské radnice. No, přátelé, bude toho hodně, spoustu nádherných děl, zahraničních i českých, veškerý informace najdete na signalfestival.com a už 15. můžete vyrazit.

development, tak právě tihleti dva pánové si střihli nedávno svoje B2Bčko. A to v rámci eventu, v rámci Kappa Future Festival a musím říct, že k tomu vzniknul i velmi zajímavý vizuál, ty záběry jsou fantastický a kdo třeba zná tenhle ten festival a byl tam, tak ví, že prostě vždycky to asi nejenom pro ty samotný DJ, ale pro ty návštěvníky je velký zážitek. Místy mi to připomíná trošku Dolní Vítkovice tím místem. Každopádně ten line-up je vždycky fajn. No a právě tohle B2Bčko by vás nemělo minout, pokud právě máte rádi sound Bena Kloka, třeba Richieho Holtina a podobného typu techna, ne ty hard techna, ne takový ty úplně teďka trendový věci, není to úplně trend, ale je to prostě přesně takový to za mě starý dobrý techno, nebo starý dobrý techno, prostě takový to techno, jak má bej. Takže Ben Clock, Marcel Detman, určitě doporučuji tohle B2Bčko, přesdílíme na našich sociálních sítích a věřím, že všichni technaři, že vás to bude bavit. Dance Radio.

11. hodina je tady na frekvencích Dance Rádia a pokračujeme dál. Doufám, že máte krásný pátek, ať už nás hladíte kdekoliv. Je to v autě, ve fitku, v práci, nebo ve škole na tajňáka, nebo na dovolený. Tak věřím, že se máte fantasticky už za malou chvíli, ale potěšíme všechny milovníky drum and bassu a lámaných beatů, protože vás čeká High Contrast.

0: No a nebudou chybět ani Jason Status, Count on Me. Připomínám v remixu od Andy Hossy. Před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu čekají nás tipy, kam vyrazit na mejdany. Bude toho dneska hodně a určitě mám pro vás velmi zajímavý hudební a takovej trendy tip. Počkejte se na to. Minutka po 11. teď už aktuální zprávy a počasí jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: A 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za ní absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Chasing Status, tak je Count On Me a to v remixu od Andyho C. Musím říct, že nejenom samotný originál stojí za to, ale prostě Andy. Jakákoliv věc od Andyho i remix stojí vždycky za to. Možná někdo z vás byl o uplynulém víkendu na Andyho v Roxy. Věřím, že jste se to užili, bylo to opět top. Teď už ale pojďme do Británie, protože odtud mimochodem pochází i Andy C. Nicméně pojďme si říct, že tady ta hudební kultura, scéna, vývoj historie je obrovský oproti třeba nám. Nicméně právě to, když někdo se snaží zmapovat, ať už fotkou nebo nějakým dokumentem, tak si myslím, že je to strašně důležitý i pro nás tady v Česku, protože pojďme si říct, že pro nás spoustu lidí je právě Británie inspirací, ať už co se týká muziky nebo tvorby, lifestyle a tak dále. A momentálně přichází na trh velmi zajímavá knížka, která se jmenuje In Clubland. Možná už jste o ní slyšeli a postaral se o ní Mark McNulty, který vlastně měl přednedávnem výstavu a vlastně zmapoval celkem 550 fotografií, které vlastně nějakým způsobem zachycují vývoj a historické momenty nočního života v klubech i na festivalech. Nejenom ale jako okolo taneční hudby, ale jsou tam i jiný různý subžánry a to v letech od roku 1990 do roku 2023. Přesně tohleto dal dohromady a nejenom jako vývoj v klubech, ale i fashionu, módy a tak dále, což je taky hrozně zajímavý. A vlastně tyhle ty fotky byly k vidění poměrně nedávno na několika místech. No a to všechno se zdokumentovalo, dalo se to do fyzické podoby a všechny tyhle ty fotky samozřejmě můžete vidět i v té knížce In Clubland, která teda zachycuje celkový průlom té elektronické nejenom hudbě a vlastně tam zachycuje 35 letních nocí vlastně jako napříč žánry. Takže přátelé, pokud máte rádi zajímavý i rozhovory, ikonické fotky a i spoustu různých milníků, tak rozhodně si to najděte na netu, protože tato knížka už je venku a můžete si ji objednat.
1: Raň Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Raní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Raní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
7: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
8: Sportka od Olvinu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Service.
1: Kulturní a party service je ready, máme dneska pátek, 11:30 a pojďme zmapovat, kde se co děje dneska. A začneme hned koncerty a vlastně akcema, nebo ještě než začneme koncertama, tak se mrkneme třeba na další akci Skatepark Opening, to je důležitá věc pro všechny skejťáky. Dnes od 15 hodin se otevírá novej skatepark v Modřanech, takže pokud máte rádi skate, anebo to jenom obdivujete, můžete vyrazit. Dnes ale můžete vyrazit třeba i na koncert filmového orchestru v Novoměstské radnici od 19 hodin a užít si spoustu filmových českých melodií. No a pojďme už na koncerty, abyste věděli, kam vyrazit. Dneska Kafe v lese nabídne Skardu, kteří pokřtí novou desku se svými hosty od 19 hodin. Cargo Gallery nabídne Kubu Koniga, Hvězdy a taky Báru s Mekovou od 20 hodin. Dnes můžete vyrazit i do Sub-Zero na Tooth Ensemble Hard to Frame od 20 hodin. Tom Gregory, tak ten se na vás těší v Rock Café od 20 hodin. No a pokud byste rádi vyrazili na křest desky Souvrat, tak můžete vyrazit do A Studio Rubín od 20 hodin. No a pokud třeba máte rádi Melodic Techno, tak O2 Arena dnes s Borisem Brejchou od 18 hodin už, takže myslete na to. No a pojďme se mrknout ještě třeba na další koncerty. Schiller, tak to mi úplně uniklo. Club koncert dnes od 20 hodin v Sasazu. Tak to mám dneska šok, to jsem třeba na mě ani jednou nevylítlo, takže doporučuji. No a teď už pojďme do těch klubů. Notion, v Roxy, UKG a Baseline, to bude dneska moje volba. Dnes od 23 hodin ještě jednou Roxy, Techno Alliance, ve Fuchsu dvojce, Sarah Somers, Lindsay Herbert, Nastia Murivy, Moura Viová a spoustu dalších na vlně Techna dnes od 22 hodin. Bike Jesus nabídne Unhealthy od 22 hodin. Dneska můžete vyrazit taky do Ankaly a Planeta Za, Map, Ella Pavel, Take Naga a Sepehr Live, start 22. hodina. Altenburg nabídne Acid Waves, Strigo Unit, Maiko NSK, Raven Zebra, Čmarky, Nano, Bebe a spoustu dalších, start 21. hodina. Buccaneer Bow dneska bude na vlně Techna, Iška Mašina, Take, Adamatron, Jemas, start 22. hodina. Dnes ale můžete vyrazit třeba i do Twist Baru, Adamovia, James a Moutstar, start 21. hodina. A dneska třeba v Pulzu Roots and Groove od 21 hodin. V Groove Baru potom Kirill Astra, Aniaka a spoustu dalších od 21. No, bude toho opravdu hodně, vyberete si.

Jones, Last Day of Summer, což si myslím, že tato věc rozhodně může bejt a zaznít, protože máme stále babí léto, i přesto teda, že venku to počasí jako není úplně dneska slunečný, doufám, že pršet nebude, buďte na to ready, ale o víkendu by teplo mělo bejt, takže věřím a doufám, že si ten víkend užijete. A já se pomalinku rozloučím, protože dopolední drive je na konci, 11.48 aktuální čas, co vám ještě slíbím do té 12. tak je to třeba Robin Schulz, Skrillex anebo Fisher. Pak už zprávy a počasí v celou dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. O víkendu tady se o vás hezky pěkně postará Terka. No a co je na programu dneska večer, pokud spíše zvolíte relax a odpočinek, ale chtěli byste mít trošku party třeba

Policie ve čtvrtek informovala, že v souvislosti s říjnovým ilegálním sjezdem tuningových vozidel v České republice připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Jejich cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Policie také upozornili na možnost uzavření různých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na 2. a 3. října. Navzdory rostoucím cenám bydlení zůstává pořízení bytu mezi Čechy nejoblíbenějším způsobem, jak zhodnotit své úspory. Do nemovitostí určených pro nájmu nebo třeba k zajištění na stáří mají uloženo už 3,5 bilionu korun. To je více, než drží v akcích nebo na spořících účtech. Ukazuje to analýza poradenské společnosti KPMG. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnu.

až 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za ní absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Policie ve čtvrtek informovala, že v souvislosti s říjnovým ilegálním sjezdem tuningových vozidel v České republice připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Jejich cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Policie také upozornili na možnost uzavření různých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na 2. a 3. října. Navzdory rostoucím cenám bydlení zůstává pořízení bytu mezi Čechy nejoblíbenějším způsobem, jak zhodnotit své úspory. Do nemovitostí určených pro nájmu nebo třeba k zajištění na stáří mají uloženo už 3,5 bilionů korun. To je více, než drží v akcích nebo na spořících účtech. Ukazuje to analýza poradenské společnosti KPMG. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Přímo pro vás, úžasný pátek. S váma opět Michael C. Dnes mám, myslím, přímo pro vaše uši. Skvělý výběr, playlist naleznete na webu danceradio.cz nebo v naší stejnojmenné aplikaci. Mám pro vás hudební tipy, podíváme se třeba za novým Davidem Gettou, ale budeme představovat nejen taneční muziku. Očko hodíme do včerejšího vydání hitparády Dance Radio Chart, pozvu vás na večerní program a to stopro není všechno. Dejte se do uší další taneční muziku přímo pro vás, vybíráme jen to nej, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: House, trance, techno, drum and bass, tech house.
3: Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
2: Sportka od Olvinu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Nina Janová není ve světě show businessu žádným novým jménem. Slovenská influencerka a taky tanečnice během své kariéry stala po boku jmén jako třeba Rytmus nebo PLC. Jako reperka už spolupracovala například s Adamem Mišíkem nebo Lukou Brasi 10krát. A přestože měla v té době na kontě jediný single, vyrazila s ním rovnou na slovenský turné. Teď pozor, má novou muziku, novou kapitolu, singlem Industry Plant ukazuje svou dosud nejodvážnější hudební polohu a vychází daleko za hranice své komfortní zóny i vizuálem k videoklipu. Tak to je můj hudební tip pro vás, užijte si to. Jsme Dance Radio.

0: tady je Dance Radio. Hudební tip pro vás. Zpěvačka Tinash představuje dvojsingl Pillow Fight a I Would Rather Be Alone, který uvádí její nadcházející studiovou desku Popstar. Hlavní fokus směřuje na hravou R&B novinku Pillow Fight. Druhá nahrávka potom nabízí syrovější baladu. Tu za mě já osobně doporučuji, pokud máte rádi kvalitní produkci, tak tady se neseknete, protože u obou skladeb to dělal Ricky Reed, který interpretku vrací k jejím žánrovým kořenům. Dejte si to. V celou zprávě a Andy Rhodes.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

až 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za ní absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. David Guetta se opět spojil s Hypatnem a vznikl track You and I, Me and You. Francouzský producent David Guetta a italský DJ Hypatn obnovují tvůrčí spolupráci v tomto klubovém tracku. Skladba poprvé zazněla na festivalovém setu na Tomorrowlandu a propojuje styl Future Rave s globálním popovým zvukem. Pro Guettu je tu další z řady letošních vydání v rámci klubové sezony na Ibize. David letos opravdu nelení a těch spoluprací je habaděj. Případně vše na streamech. Za chvilku pohled do hitparády Dance Radio Chart.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
5: Tak teď je ten správný čas.
4: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
5: Nejvyšší výkupní ceny.
4: Peníze i hned na ruku.
5: Vše vyřídíme za vás.
4: Přebereme záruky.
5: Nabízíme i možnost protiúčtu.
4: Přijeďte do Olbramovic.
5: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
4: Tým Autocentra Davokár.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330 Čestlice.

0: Skvělá taneční muzika, jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart. Nasadili jsme totiž tři novinky. Včera jste slyšeli Barry Can Swim, Joe a James Carter a Armina van Buuren na Sesa Show, Everlasting. I jim dejte svůj hlas na webu danceradio.cz až do příští středy do 15 hodin. Na trojice včera Martin Garrix a U2 Fireflies, Beck Raiders a Mac Break My Heart na dvojce a první místo už dvakrát obsadil domácí Epoch Noir a Madame Snowflake In a Box. Kdo vyhraje příští týden, to uvidíme, ale Epoch Noir už to nebude, protože po 7 týdnech se tahle ta povedená záležitost loučí. Další muzika před náma na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme skvělý taneční playlist, jsme Dance Radio, v celou vás čeká opět Andy a další zprávy. Teď vás ale pozvu na večerní program, protože i dnes jsme si pro vás pochystali parádní záležitosti. Uslyšíte do Angina Deep Radio Show, samá pohodová melodie. Dorazí repríza Reveal Selected, Mogwai představí další vydání Punks Up, Fedele Grant, Dark Light Sessions, no a závěr jako vždy od 22 hodin Group Therapy v podání trojice Above and Beyond. Tohle vám nemůže ve večerním programu chybět. V další 60 minutovce se podíváme na jeden oceněný televizní seriál a taky na film 2000 metrů od Andrijivky. Jsme Dance Radio.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.cz.

Policie ve čtvrtek informovala, že v souvislosti s říjnovým ilegálním sjezdem tuningových vozidel v České republice připravují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Jejich cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Policie také upozornili na možnost uzavření různých komunikací. Tuningový sraz je podle sociálních sítí plánován na 2. a 3. října. Navzdory rostoucím cenám bydlení zůstává pořízení bytu mezi Čechy nejoblíbenějším způsobem, jak zhodnotit své úspory. Do nemovitostí určených pro nájmu nebo třeba k zajištění na stáří mají uloženo už 3,5 bilionů korun. To je více, než drží v akcích nebo na spořících účtech. Ukazuje to analýza poradenské společnosti KPMG. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají nyní houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho. Počasí. Pátek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: message, press 3.
1: Díky, že ladíte nejlepší taneční muziku. Film 2000 metrů od Andrijevky popisuje vyčerpávající boje o malou ukrajinskou obec a je už k vidění online. Jeden svět jej uvede právě 3 roky poté, co ukrajinské jednotky po vyčerpávajících bojích osvobodili malou obec u Bachmutu, Andrijevku. Pěšky se dá cesta do Andrijevky zvládnout za necelou hodinu. Během protiofenzívy v roce 2023 ale postup o pouhých 2000 metrů znamenal týdny nelítostního boje. A v září uběhl od těchto událostí přesně čas 3 let. Od 1. října je na platformě Jeden svět film ke zhlédnutí online. Případně tip pro vás. Od nás další muzika.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční playlist. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud režiséra Karola Klementeviče. Získal cenu Primetime Killer, porota vybírala z pětice titulů. Prvním vítězem nový český soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád. Cenu Progressive Killer pro výjimečnou osobnost televizní tvorby regionu si potom odnesl rovněž režisér Klementevič. Vítěze festivalu oznámilo vedení na závěrečném večeru. Od nás další muzika. Užijte si páteční taneční servis.

0: Hrajeme skvělou taneční muziku, jsme Dance Radio, legendární irští YouTube chystají po 9 letech nový album, bude se jmenovat Carnaval Deluxe a venku už je single Silencio. V roce 1976, a to v září, připnul na jedné dublinské škole Larry Mullen Jr., mimochodem bubeník YouTube, ručně psaný vzkaz, že hledá kapelu. A tak vzniknul zárodek legendárních YouTube. 13. listopadu se dočkáme už 16. studiového alba. Venku jsou dva singly, Street of Dreams a aktuálně i Silencio. Rozhodně poslechněte. V celou zprávě a Andy Road jsme Dance Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90.

0: hipokábu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Dance Radio. Dance Radio.

až 6 let vězení hrozí muži, který řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za ní absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. Technici začali razit téměř kilometr dlouhou průzkumnou štolu pro další tunel budoucí dálnice D3 mezi Prahou a Táborem. Štola začíná poblíž obce Václavice na Benešovsku a plánovaný dálniční tunel by měl usnadnit cestu skrze prostřední vrch. Miliardové úspory obcí a krajů se mohou nově více zhodnocovat nejen v komerčních bankách, ale i ve státní pokladně, respektive na účtech u České národní banky. Ta pro ně na začátku října otevřela spořící účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 20 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Na Dance Radio skvělá taneční muzika pokračuje samozřejmě non-stop. Mám pro vás ještě tuhletu hoďku dva hudební tipy, ovšem nejedná se o dance music. Teď se podíváme za Miley Cyrus, protože ta vydala ukázku z nového alba. Videoklip ke skladbě Let's Get Married natočil režisér Mert Ailes a strhující vizuální podívanou můžete vidět už online. Odehrává se v ikonických kulisách hotelu Chateau Marmont v LA a vedle samotné zpěvačky v ní účinkuje její partner Max Morando. Track je jednou z položek právě vydaného 10. studiového počinu Best Persuades. Případně k dispozici už je pro vás. Od nás další taneční muzika.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Tady jeden z rádio parádní podvečer. Travis Scott vydal single Rhino a nejen příznivci počítačové hry GTA už týdny spekulují o možném složení soundtracku k šestému pokračování populárního videoherního titulu. Letos už poodhalili zveřejněný trailery. Tvůrci soundtracku taky postupně publikují konkrétní nahrávky. Už víme, že exkluzivní single pro Grand Theft Auto 6 nahrál taky rapper Travis Scott a Rhino už je online i pro vás. Od nás další dance music. Díky, že ladíte. Nejlepší taneční servis jsme Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air.

Noční muzika. Dance Radio.

0: Come on.
1: Páteční program, tedy ten odpolední, končí, teď už vás čeká jenom večerní nášup, ale bude stát 100% za to. Dneska si dejte za chvilku do Anjuna Deep Radio Show, dále pokračuje Mogwai, repríza Reveal Selected, Fede Legrand a taktéž Above and Beyond a jejich Group Therapy. Tak si to užijte. Super víkend, o víkendu Terka mezi 13. a 16. a já se těším v pondělí od 2 odpo. Čau.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Chotobuzi 330 Čestlice.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Dance Radio. Dance Radio.
11: You're listening to the Anjuna Deep Edition.
12: Hi, welcome to this week's Anjuna Deep Edition with me, Dom Donnelly. This is episode 610, and it's actually been almost 8 years since I last did an Anjuna Deep Edition mix. Not really sure why it's taken so long, but here we go. This mix was recorded live in Albania this summer at our Anjuna Deep Explorations Festival. I was lucky enough to play the closing set of the festival on the Tuesday night at the Splendor stage, which was actually the last stage for me to tick off, having played all of the other ones over the years. So I was really excited about it. This is the last hour of that set, and coming at the end of 7 days of music and partying, I wanted to go out on a high, so there's a lot of really fun, euphoric music here. Stuff from Dusky, Dosum, Underworld, Eric Prydz, The Trip. I hope you enjoy it.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio. Dance Radio.
6: You've been chosen to join us on a

0: Love is just a kiss away.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.